Gá am hána do dúhan American League chu dtíte Toronto a méad dod nutí dit am headní Boston, Houston Neogeo, Detroit Magníisteod, New York Yankees team Daod, Chicago White Sox ag Neod, Baltimore Neod, iog ag Seattle nutíod, sogníb si se go bhhuiit me go de méad weun.